Jedno, dve, raz, dva, tri, četiri, pět, šest. Tu máš zapis? A tu vám ne. Kvůli odzvete, ha? Ha? Mola? Svetlý dých zvoní. A zivu to prodávali za počas dve minuty. A jsem uspach. Ich za tu vám. Започваме след 2 минути. Feel your body. Feel your body. Feel your body.

Plenty of Time with Nothing to Do, čistý nový album na Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcie dnešní úsled samozřejmě je jedno parče. Koje to je na nich hora? Kvitu, što bude tuk v Sofia. Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie dnešní úsled tuku 5 minuty.

Plenty of Time with Nothing to Do, čistý nový album na Tobias Freund od Non Standard Productions Records. Selekcie dnešní už samo ste jedno parče. Koje to je na nich hora? Kuitu, ste byli tuk v Sofia. Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most, kam selekcie dnešní už ste tuku 5 minuty.